0: सभी आत्माओं की पुकार nejsem čná. Nám to. Pítě a nevadí. Čo pady pady je Vojta Tabanek a v kámeny. Liknej.
1: Sunte rahiye Shiva Radio. Jahan hai आनंद ही आनंद।